0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci Synthesie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Z francouzské Guyany, z evropského kosmodromu v Kourou, právě vyrazila raketa Vega C. 35 metrů odhodlání a vynesla dvě evropské družice, které se budou dívat dolů na Zemi. Menší z nich, necelé 400 kilo, se jmenuje Flex a umí něco, co zatím nikdo. Měřit fluorescenci rostlin, tedy jak rostliny vlastně dýchají a fotosyntetizují. Uhlíkový cyklus, zemědělství, potravinová bezpečnost, všechno z výšky 820 kilometrů. Druhou pasažérkou je Sentinel-3C z programu Copernicus, přestunu vážící sledovač oceánů, pevniny, ledu a atmosféry. Jak informuje space.com, jeho dva starší sourozenci z roku 2016 a 2018 pořád slouží. Obě družice byly volné zhruba 116 minut po startu. Vega C má za sebou 8 letů, 7 úspěšných. Statistika, se kterou by se dalo spokojeně stárnout. A já letím dál. Tiše,

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Kolekce cover písní na albu Songs od Luthera Vandrose zahajuje prodej 12. září 94. Mariah Carey Vandrosovi prý doporučila, které písně na album vybrat, a ten zvolil zjevně správně. Nejenže to bude Vandrosovo jediné album číslo 1 v Británii, ale deska Songs mu vynese i 4 nominace na Grammy.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Dnes nás čeká španělská černá komedie Tenhle tým letí na Netflixu, kde se firemní team building změní v bitevní pole. Sky Showtime uvádí exkluzivní dokument The Moment z Charlie XCX. Korejská romance Love Other Than Yours vás dojme na Prime Video a poslední řada The Last of Us vzniká definitivně bez Naughty Dog. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové rekordy. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci syntézie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Hola.
3: ¿Qué haces aquí?
2: ¿Vuelvo hoy?
3: No, no, vuelvo ya mañana.
2: Tengo una cosita que contar.
3: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
2: El team building de este año.
4: Na Netflixu nově najdete španělskou černou komedii Tenhle tým letí. A jestli vás v práci čeká podzimní team building, možná si ji pustíte až po něm. Firma Tio Mořel zbývala kdysi nekorunovanou královnou španělských sírů. Dnes už je to trochu zrezivělý podnik, který se snaží hlavně udržet ono zdání. Vedení proto vymyslí motivační výjezd do vesnice, kde firma kdysi vznikla, aby se zaměstnanci vrátili k tradičním hodnotám. Nadšení se nekoná a když vyjde najevo, že se chystá hromadné propouštění, z výletu na venkov se stane bitevní pole plné podlézání, zrady a vynášení informací. V hlavních rolích se představí Maribel Verdú a Alejandra Jiménez jako zaměstnankyně, která se právě vrátila z mateřské. Scénář napsali Adolfo Valor a Cristobal Garrido, autoři španělského sitcomu Camera Café, a produkovalo ho studio Zeta, které stojí i za úspěšným seriálem Elita. Maribel Verdú při propagaci filmu dokonce prohlásila, že by to klidně mohl být horor. Tenhle tým letí najdete nyní na Netflixu.
5: ¿Pero para qué quieren tickets restaurantes si coméis siempre de tape?
6: ¡Para blanquear, como hace todo el mundo!
5: Respiramos y por mi cuenta.
7: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
8: Metafóricamente.
7: ¿O no?
9: ¿Estás de coña?
10: 3, 2, 1, cheese.
11: Cuatro razones para DAB Digital Radio.

Seriál The Last of Us od HBO se blíží k finále, jenže tentokrát bez lidí, kteří celý příběh vymysleli. Neil Druckmann, autor herní předlohy a šéf studia Naughty Dog, v rozhovoru pro The Washington Post potvrdil, že on ani jeho studio nemají na třetí řadu žádný tvůrčí vliv a přiznal, že vlastně ani neví, jak natáčení pokračuje. Druckmann ze seriálu odešel už loni v létě, aby se mohl naplno věnovat nové hře Intergalactic. S ním odešli i další scénáristé spojení s herní předlohou, takže kormidlo teď drží sám Craig Mazin, spolutvůrce seriálu a autor oceňovaného Černobylu. Třetí řada převezme pohled Abby v podání Caitlin Dever, vrací se i Bella Ramsey jako Ellie. Natáčí se od března v Kanadě, premiéra je plánovaná na rok 2027 a podle šéfa HBO Caseyho Bloise to bude nejspíš řada poslední. Hráči ale truchlit nemusí. Druckmann naznačil, že Naughty Dog's The Last of Us ještě nekončí a má rozpracovaný hned několik projektů. Po rozporuplně přijaté druhé řadě bude mít Mazin co dokazovat. Přiznejme si, druhá řada byla nekonečně zdlouhavé peklo, co nemělo co říct. My jsme vydrželi jen několik dílů a přeskakovali nekonečně dlouhé záběry o ničem. Jeden díl druhé série by si vystačil se stopáží kraťasu, takže celá série by se vešla do stopáže jednoho hodinového dílu. Tak příšerně špatné to bylo. Osobně nevím, jestli mám chuť vůbec mrhat časem s třetí řadou, ale asi to ze zvědavosti zkusím. Pokud jste stále neviděli první dvě řady The Last of

0: it's Charlie XCX. Are you having a brat summer? I'm sorry, what is it again? Is it?
1: We agreed to brat summer forever.
0: Don't you just think the whole, like, keep having a brat summer thing is a bit cringe?
1: It's all cringe. Good to go again?
2: Na Sky Showtime přistál exkluzivně film The Moment, ve kterém si britská popová hvězda Charlie XCX zahrála samu sebe, tedy skoro. Jde o Mokument, tedy hraný film natočený jako dokument. Vrací nás na konec roku 24, kdy Charlie XCX zažívala vrchol slávy díky albu Bread, které se stalo takovým fenoménem, že se celému létu začalo říkat Bread Summer. Její filmové alter ego se chystá na první velké arénové turné a k tomu má vzniknout i koncertní film. Jenže do hry vstupují sponzoři, nahrávací společnost a hlavně nafoukaný švédský režisér v podání Alexandra Skarsgårda, který chce na celé show změnit úplně všechno. Hudbu složil Charlene dlouholetý spolupracovník A.G. Cook, šéfovou vydavatelství hraje Roujena Arquette a myhnou se i Rachel Sennott nebo Kylie Jenner. Režie se ujal Aidan Zemery, který dosud točil hlavně videoklipy a tohle je jeho celovečerní debut. Film měl premiéru v lednu na festivalu Sundance a kritici chválili hlavně herecký výkon Charlie XCX a Skarsgårda. Méně už samotnou satiru hudebního biznisu, kterému podle nich chyběly ostřejší zoubky. The Moment najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I'm so sorry, that will never happen again.
4: 365, go.
5: We've got Amazon financing a concert film.
6: Like this? Is that hot?
7: So we got the director.
8: Been holed up in here with quite a few artists. Some of these elements will probably turn people off. We don't want to offend anyone.
3: Sorry, I'm really confused right now. She's singing about cocaine.
8: Literally or metaphorically?
3: What's metaphorical cocaine?
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 이민도 감독?
1: 아, 남궁이가 뭐가 아쉬워가지고 저런 4대 모험도 안 들으려나.
2: 아, 진짜 이번 영화 망해도 돼?
3: Ta stejka pesníky Prime Video uvádí další romanťák, korejský seriál Love Other Than Yours. Tentokrát ale nejde o to, jestli se dva lidé do sebe zamilují, to už mají dávno za sebou. Ho a Lee spolu chodí 10 let a z velké vášně se mezi tím stala klidná jistota. On je společenský pohodář, pracuje ve firmě vyrábějící pochutiny a je přesvědčený, že je na čase konečně vytáhnout prstýnek. Ona je filmová režisérka, která prochází nejtěžším obdobím své kariéry a právě v té chvíli potká muže, o kterého zpočátku vůbec nestála. Jenže city si nevybírají a tak musí oba odpovědět na otázku, kterou si položí leckterý dlouholetý pár. Jsme spolu, protože se pořád chceme, nebo už jen ze zvyku. Hlavní dvojici hrají Seo Kang-yoon a An Yoon-ji, kteří mají za sebou řadu úspěšných korejských seriálů. 14-dílná série vznikala pro korejskou televizi KBS a na Prime Video zamířila souběžně s korejskou premiérou. Romantiárnu na asijský způsob Love Other Than Yours najdete nově na Prime Video.
2: Derinimante, je hengokettan kyeok, nanen kugol kuk an del goyeo.
4: Uriye sarangun, deoneun banjagiji annenda.

My si ještě zopakujeme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 10. září. Dorazila Magická posedlost 2. Sandra Bullock a Nicole Kidman se po 28 letech vracejí jako čarodějnické sestry Owensovy a tentokrát musí zlomit temnou kletbu, která hrozí zničit celý jejich rod. Nechybí ani tetičky v podání Diane Weist a Stockard Channing. Kdo má rád pohled do zákulisí restaurací, neměl by minout v kinech film Tony o mladém Anthony Bourdainovi, který místo spisovatelské kariéry skončí na letní brigádě v kuchyni restaurace a zjistí, že tenhle svět má vlastní pravidla. Budoucího slavného šéfkuchaře hraje Dominic Sessa, po jeho boku pak Antonio Banderas. Pořádnou jízdu slibuje korejský sci-fi thriller Hope od Na Hong Jina. Odlehlou vesnici terorizuje záhadná bytost a z lovců se brzy stává kořist. Film soutěžil v Cannes a objeví se v něm i Michael Fassbender s Alicia Vikander. Z Francie dorazil do kin thriller Guru, kde Pierre Nanny hraje nejsledovanějšího kouče osobního rozvoje v zemi. Jeho semináře ale postupně připomínají spíš sektu. Česká produkce nabízí v kinech dramedy Léčivé účinky sebeklamu podle divadelní hry Erika Emanuela Schmidta o nobelovském spisovateli, který se před láskou schoval do srubu uprostřed lesů. Pro fančmekry je v kinech animované pásmo Tahle země není pro slimáky. Tři krátké filmy o těch, kteří se nevejdou do pravidel světa kolem sebe. A fanoušci Britpopu mají povinnou zastávku. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger sleduje loňský návrat bratrů Gallagherových na společné turné a nabízí i jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Scénář napsal Steven Knight, tvůrce Gangů z Birminghamu. Na závěr novinka pro vaše pidižvíky. Francouzská animovaná pohádka Dívka v oblacích o 10leté Providence mluvící morčeti a kouzelném peru, které mění fantazii ve skutečnost. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že nový týden začínáte se Zun Rádiem, tak je to správné, tak to má být. Ostatně Zun Rádio je království nejlepší hudby v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+. Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: nové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové rekordy. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci Synthesie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu soláru. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

zmier sa s tým, že budeš tučný. Amen. Novinka Powerplay. Ralph C. What I Love. A hov tam nejaké tanečky. Pohyb ti pomôže.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Victoria Zul. Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie z Zoom Rádia a Huči Kuči Tance. Elvis se vrací na scénu v koncertním dokumentu Epic na Sky Showtime. Na disky se konečně dostal kultovní horor Barbar, Netflix nasazuje další stand-up speciál Joe Coye a do tisku unikla tajná analýza dopadů odchodu Paramountu z Kalifornie. Hollywood se dostal do pořádně husté kaše. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: been a lot written and a lot said. But never from my side of the story.
1: Na Sky Showtime dnes přistál koncertní dokument Epic Elvis Presley in Concert, který byl po omezenou dobu v zimě v kinech. Baz Luhrmann, režisér Oscarového Elvise, se tentokrát obešel bez Austina Butlera a sáhl rovnou k originálu. Z dosud nezveřejněných záběrů, které se našly v archivech, složil koncertní film, jaký nikdy nevznikl. Elvis totiž koncem 60. let přijel do Las Vegas odehrát pár vystoupení, jenže vyprodané sály z pár týdnů nakonec udělali 7 let. Kromě největších hitů najdete ve filmu i unikátní materiály ze zákulisí. Luhrmann objevil staré nahrávky, na kterých Elvis vypráví o své kariéře a svém životě, takže král tady vlastně komentuje sám sebe. Poznáte ho nejen jako muzikanta, ale hlavně jako člověka. 96 minut, které se v kinech promítaly v IMAXu, si teď můžete pustit doma. Epic Elvis Presley in Concert najdete ode dneška exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime, anebo ho také nabízejí online video půjčovny Apple TV, Prime Video a Rakuten TV.
2: Camera crew, gentlemen.
3: Alright. It's coming closer. I feel like I'm slipping away.
4: Play the hell out of it.
3: Your kisses left me high.
4: If you feel it,
3: like the sweet song of a
4: you can't help but move to it.
3: You light my morning sky. Burn love.
5: It's a new crowd out here. They haven't seen us before.

Hollywood řeší jedno velké číslo, 58 000. Tolik pracovních míst by podle uniklé ekonomické studie mohla Kalifornie natrvalo ztratit, kdyby si studio Paramount skutečně zbalilo všechny svý cajky a odešlo ze státu. K tomu připočtěte výpadek ekonomického výkonu 10 až 21 miliard dolarů ročně. Milí posluchači, napínavý příběh ze zákulisí Hollywoodu pokračuje. Jak už jsme informovali dříve, šéf Paramountu David Ellison chce dokončit fúzi z Warner Bros. Discovery obchod za 111 miliard dolarů. Do cesty se mu ale postavila žaloba, kterou vede kalifornský nejvyšší žalobce Rob Bonta spolu s dalšími 11 státy. Ellison proto přišel s ultimátem. Buď se bude jednat o smíru, nebo se 1. října začne Paramount stěhovat. Ve hře jsou Georgia, Texas a Tennessee. A pak je tu ještě ta pikantní část. Analýzu, která teď unikla do médií, si objednal sám Paramount, tedy firma, která hrozbou odchodu tlačí na žalobce, si nechala spočítat, jak moc by ten odchod Kalifornii bolel a vlastně možná i v návaznosti samotného žalobce Bontu. A čísla vyšla dost děsivě na to, aby se z nich stal argument. Jednání zatím žádné neprobíhá. Bonta poslední schůzku na konci srpna na poslední chvíli zrušil s tím, že Paramount pouští detaily do médií a hraje špinavou hru. A 1. října začnou tikat hodiny, a to doslova. Paramount bude akcionářům Warner Bros. Platit 7 milionů dolarů denně, dokud se obchod neuzavře. Soud má začít až v březnu příštího roku. Do té doby se tak naskládá zhruba 1 300 000 000 dolarů za čekání. Kam tenhle seriál povede dál, to netuším, ale dám vám vědět, jakmile bude venku další epizoda tohoto thrilleru.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Oh, you've got to be kidding me.
1: Yeah?
0: This is 476 Barbary, right?
1: Yeah, I'm renting this place.
0: No, I booked it a month ago.
1: Are you sure you have the right place?
0: Yeah. Who am I supposed to do?
1: Why don't you come inside and we'll call these idiots.
2: Na fyzické nosiče konečně dorazil jeden z nejlepších hororů posledních let. Magic Box vydává Barbara na 4K Ultra HD a Blu-ray. A to konečně je tedy na místě. Barbar běžel v kinech v roce 2022, stal se hitem díky Šeptandě a přesto se 4 roky nemohl dočkat žádného disku. Sám režisér Zack Cregger opakovaně přiznával, že kvůli tomu obvolával, koho mohl. Příběh začíná nenápadně. Mladá žena přijede do Detroitu na pracovní pohovor a v pronajatém domě zjistí, že stejný pokoj má rezervovaný i neznámý muž. Přesto se rozhodne zůstat přes noc a tady je potřeba se zastavit, protože o Barbarovi platí jedno pravidlo. Čím míň o něm víte, tím líp. Řeknu jen, že ten podezřelý spolubydlící je nakonec ten nejmenší problém. V hlavních rolích hrají Georgina Campbell, Bill Skarsgård a Justin Long. Zack Cregger za ten film posbíral cenu pro nejlepší horor roku a nastartoval si kariéru, která pak pokračovala snímkem Weapons. Barbara najdete nově na 4K Ultra HD a Blu-ray u vašich oblíbených prodejců. Tento horor si můžete dopřát i v online půjčovnách Apple TV, Rakuten TV a Google Play. This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural.

0: on a different energy. They're on another frequency. You ever bring someone to your house for the first time and your dog's never met that person? And right when they walk in, your dog's like, who is this? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?
1: Action! Na Netflixu dnes přibyl nový stand-up speciál. Jmenuje se Blue in the Face a stojí za ním americký komik filipínského původu Joe Coy. Pro Coye je to už šestý speciál pro Netflix a natáčel ho doma. Doslova, vyrazil do Stockton Areny v kalifornském Stocktonu, tedy do města, kde vyrostl, a odehrál ho před vyprodaným sálem. Témata zůstávají ta, na kterých si Joe Coy postavil kariéru. Rodina a hlavně jeho maminka, život filipínské komunity v Americe a obyčejný každodenní chaos. Ten název přitom není náhodný. Anglická fráze until you're blue in the face znamená mluvit do něčeho tak dlouho, až vám dojde dech. A přesně to Coy dělá. Pokud máte v paměti jeho neúplně vydařené moderování Zlatých globů před 2 lety, tady je v mnohem přirozenějším prostředí. Sám na pódiu a bez cizího scénáře. Joe Coy, Blue in the Face, najdete ode dneška na Netflixu.
0: Who are you to get over there? Get over. What the-

Dnes mám pro vás ještě přehled toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo on demand. Apple TV Plus přišlo se dvěma silnými novinkami. V australsko-americkém seriálu Pohřešovaná přijme operátor tísňové linky zoufalý hovor od dospívající dívky a začne věřit, že je to jeho dávno ztracená dcera. A pak je tu akční komedie Mayday, kde Ryan Reynolds jako pilot námořnictva uvízne za nepřátelskou linií a jedinou nadějí mu je podivínský agent KGB v podání Kenneta Branagha. Je to zábavná pecka, o kterou nechcete přijít. Disney Plus vytáhlo svou velkou zbraň, kterou kritika sepsula, ale diváci ji milují. Mandalorian a Grogu, tedy první celovečerní film ze světa Star Wars po letech. Pedro Pascal pomáhá nově vzniklé republice. V obsazení najdete i Sigourney Weaver a Jeremyho Alena Whitea. Na Disney Plus najdete také druhou řadu sportovní komedie Chad Powers. Glenn Powell hraje quarterbacka, který se pod maskou podiví navrátil do hry, jenže kolem jeho lži se teď stahuje smyčka. A pro milovníky korejských seriálů je na Disney Plus druhá řada Made in Korea. Jižní Korea 70. let, agent KCIA s dvojím životem a prokurátor, který ho chce potopit za každou cenu. Na Netflixu pokračují Gentlemani Guya Ritchieho druhou řadou a kriminální podnikání se stěhuje z anglického venkova k italským jezerům. Theo James a Kaya Scodelario mají rok potom, co spojili síly a Bobbyho rozhodnutí začínají být čím dál víc méně rozumná. Netflix nabízí také pátou řadu izraelské Faudy. Ta se odehrává dva roky po útocích ze 7. října a Doron Cavillo čelí nejen novým nepřátelům, ale hlavně sám sobě. Neschválená odvetná mise v Marseille ho vtáhne do operace, ze které není cesta zpět. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Slow Horses, Niggly nebo City of Blood. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zun Radio. Máte vkus? Zůstaňte naladěni i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
2: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační testy. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové rekordy. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci syntézie nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
3: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Z francouzské Guyany z evropského kosmodromu v Kourou právě vyrazila raketa Vega C. 35 metrů odhodlání a vynesla dvě evropské družice, které se budou dívat dolů na Zemi. Menší z nich, necelé 400 kilo, se jmenuje Flex a umí něco, co zatím nikdo. Měřit fluorescenci rostlin, tedy jak rostliny vlastně dýchají a fotosyntetizují. Uhlíkový cyklus, zemědělství, potravinová bezpečnost, všechno z výšky 820 kilometrů. Druhou pasažérkou je Sentinel 3C z programu Copernicus, přestunu vážící sledovač oceánů, pevniny, ledu a atmosféry. Jak informuje space.com, jeho dva starší sourozenci z roku 2016 a 2018 pořád slouží. Obě družice byly volné zhruba 116 minut po startu. Vega C má za sebou 8 letů, 7 úspěšných. Statistika, se kterou by se dalo spokojeně stárnout. A já letím dál, tiše jako vždycky. Mějte se pozemsky.
2: Myslíte, že máte dost?

1, 2, 3.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Lydia Murdoch s Láskou na drátě nás doprovodila do první půle září roku 1984. V tuto dobu také vstupuje do disco žebříčku anglického časopisu Music Week na 49. místě. Soulový bard, producent, multiinstrumentalista a zpěvák Leon Haywood, který se proslavil především hitem I Wanna Do Something Freaky To You, nebo napsal hit pro Carltona She's Bad Mama Jamma, vydává na začátku září 84 hlavní single Tenderoni z budoucí desky Now and Then. Ku ale label z neznámých důvodů nevydá a Leon Haywood tak zmizí z popředí a vrhne se výlučně na producentskou dráhu.
1: Let's put our hands together, gang, for Mr. Leon Haywood.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslovak Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci syntézie Nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu solárů. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25%, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na rychlé rádiové záblesky, takzvané FRB. Jsou to zprávy z vesmíru, které trvají milisekundy a pak už nikdy nic. Vysílač, který se ozve jednou a navždycky zmlkne, mi je docela sympatický. Jak popisuje Universe Today, tým z Caltechu vedený Kriti Sharmovou analyzoval 114 těchto záblesků. Jejich signál cestuje miliardy světelných let mlhou plynu a prachu a podle toho, jak se rozmaže, se dá spočítat, kde se ve vesmíru schovává běžná hmota. A poprvé se takto podařilo změřit, jak galaxie svými výtrysky plyn rozfoukávají a vyhlazují z hluky hmoty. To je klíčové, protože stejně vypadá i působení neutrin, temné hmoty a temné energie. A teď to nejlepší. Observatoř Deep Synoptic Array má po dokončení v roce 2029 zachytit 10 000 záblesků. Tak mi držte orbitu, milí posluchači, a já vám držím palce. Mějte se pozemsky.
0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
5: Multifactor.
4: Penetrační test, Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.albertcentro.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Championship points for Andre Agassi.
1: Září 1994 se André Agassi konečně dočkává vytouženého grandslamového titulu na domácí půdě. André Agassi, stále ještě vlasáč, změnil nejen svou dietu a zhubl dobrých 10 kilo, ale také kouče a potažmo svou techniku. Němec Štych tak ztroskotal na Agassiho dynamické hře ve třech setech a André se stává prvním nenasazeným hráčem v Open éře, který dosáhl na titul z US Open.
2: I mean, coming in this tournament ranked 20 in the world, not seeded, and the support that I've had from all these fans here, I love all you, thank you.
1: Trenér Brett Gilbert, aby snad navnadil svého svěřence, přistoupil na sázku, že při každém významném titulu si nechá aplikovat náušnici a už mu jich pár na uchu visí. Ale pokud Agassi vyhraje Grand Slam.
2: You know, we had a clear bet. I win any slam as him being my coach, and if I won the US Open, the deal was he's gonna have to shave down his body. So I'm sure he's not looking forward to that, but everybody else is.
1: Coach Gilbert bude celý od hlavy až k patě hladký jako dětská prdílka.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč Zunradio.cz. Tak co? Dobrý?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Z francouzské Guyany, z evropského kosmodromu v Kourou, právě vyrazila raketa Vega C. 35 metrů odhodlání a vynesla dvě evropské družice, které se budou dívat dolů na Zemi. Menší z nich, necelé 400 kilo, se jmenuje Flex a umí něco, co zatím nikdo. Měřit fluorescenci rostlin, tedy jak rostliny vlastně dýchají a fotosyntetizují. Uhlíkový cyklus, zemědělství, potravinová bezpečnost, všechno z výšky 820 kilometrů. Druhou pasažérkou je Sentinel-3C z programu Copernicus, přestunu vážící sledovač oceánů, pevniny, ledu a atmosféry. Jak informuje space.com, jeho dva starší sourozenci z roku 2016 a 2018 pořád slouží. Obě družice byly volné zhruba 116 minut po startu. Vega C má za sebou 8 letů, 7 úspěšných. Statistika, se kterou by se dalo spokojeně stárnout. A já letím dál, tiše, jako vždycky. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Que se masturbe.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Úžasná tradice, uspořádají slavu na tvou počest a přitom vědí, že nemůžeš přijít.
2: Jak dlouho spolu žili?
3: 4 měsíce. To snad není pravda. Ona se svetuje na jeho počku.
4: 30. září 1983 vstupuje do kin dramedy režiséra a především scénáristy Lawrence Kasdana Big Chill, tedy Velké rozčarování, které získalo cenu publika na festivalu v Torontu.
5: Jimmy, myslím, že pro tebe budu mít článek na tenhle týden i na další. Jimmy, přestaň už s tím. Říkám ti, že tam poletím v pondělí. Ty slepý se přes víkend zrak nevrátí. Věř mi, mám tady něco fakt dobrýho. O čem to je? Ovšem, o sebevraždě, zoufalství, kam se poděla naděje, ztracená naděje. To je ono, ztracená naděje.
4: Částečně autobiografický příběh koncentrující se na 8 přátel z výšky, kteří se po 15 letech setkávají na pohřbu kamaráda Alexe, má velmi lákavé obsazení. Toma Berengera, Glenn Close, Jeffa Goldblama, Williama Hurta či Kevina Kleina. Do role Alexe byl obsazen Kevin Costner, ale Kasdan se ve střižně rozhodl jeho scény odstranit. A aby to Costnerovi vynahradil, nabídl mu hlavní roli ve svém dalším filmu Silverado.
1: Někdy myslím na děti a na to, že jsou pořád na prvním místě, že je musíš pořád chránit a starat se o ně. Což znamená, že tvůj život není přesně takový, jaký jsi chtěl, aby byl. Stanovíš si priority, no ale takový už je život. Kdo ví, jestli tohle náš přítel věděl? Jedna věc je jistá, žít s tím nemohl.
4: Oproti běžnému zvyku natáčení předcházelo velmi dlouhé zkoušení, kdy herci spolu žili 4 týdny na lokaci, aby se vzájemně dostatečně poznali a dosáhli tak přirozeného kamarádství, které je spojeno s blízkými dlouholetými přátelstvími zobrazenými ve filmu. Jednoduše řečeno, 4týdenní maratonská improvizace, kdy všichni zúčastnění neopouštěli své postavy. Byla to strategie, kterou všichni herci považovali za nesmírně užitečnou při vytváření věrohodných vztahů jejich postav a z individuálních herců se tak stal soubor.
6: Nikdo si nemyslí, že je špatný. Já netvrdím, že lidi dělají vždycky to správně. Možná tuší, že dělají něco nečestného, bezcitného, ale vždycky se domnívají, že proto mají dobrý důvod. Lidi mají za to, že se nakonec všechno obrátí v jejich prospěch. A co když je to opravdu to nejlepší? Podle definice je nejlepší to, co je nejlepší pro tebe.
4: Film skýtá nesmrtelné téma nejen této generace baby boomers. V dospělosti se dostanete do bodu, kdy si uvědomíte, že máte své limity, že nikdy nedosáhnete určitých cílů a snů, které jste v mládí měli a věřili, že dokážete cokoliv. Vstoupíte do světa chladné, dospělé reality.
7: Loni jsem byla na Havaji s jednou kamarádkou Rínou. A šli jsme do čínské restaurace. Tam nám přinesli koláčky štěstí a najednou bylo, nikdy se na nic nezmůžeš.
8: To snad.
1: Dobrý, musím pamatovat.
4: Vtipný a chytrý snímek Velké rozčarování se stane během prvního víkendu promítání číslem 1 v Americe. Získá 3 nominace na Oscara a především status jednoho z nejlepších filmů 80. let, k tomu podbarveným úžasným soundtrackem.
1: Přátelství je soli života. No, to není všechno, ale peníze medem.
9: Tak to tam není.
8: Cože?
9: Ani pro boha, to už jsou vyštěstíčka cynický.
1: Jenom pragmaticky. Myslím, že je to až dojemné.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Zun Radio.
8: Radio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Minulý týden se na pražské burze psala historie. Začalo totiž obchodování s prvním českým ETF na index PX. Tento burzovně obchodovaný fond od Wood & Company umožňuje investici do indexu pražské burzy na jedno kliknutí a své místo si může najít v portfoliu celé řady drobných i velkých investorů. Hlavně je to však významné obohacení ekosystému českého kapitálového trhu. Kritici namítají, že index PX je poměrně koncentrovaný a je, ale právě nová studna kapitálu může přilákat ke vstupu na burzu nové společnosti. Jak hluboká může být? Miroslav Nosal z Wood & Company by v tomto pasivním fondu do roka chtěl vidět alespoň miliardu korun. Obchodní objem na tomto ETF-ku za první týden přesáhnul 76 milionů korun. Asi byste uhádli, že toto ETF je také hlavním tématem našeho burzovního newsletteru, kde odkazujeme na tiskové zprávy, rozhovory a podcasty o jeho parametrech i vzniku. Dosáhla pražská burza díky této zprávě nového vrcholu? Index PX minulý týden ztrácel o procento. Nedařilo se především zbrojařům, kdy Colt i Czechoslova Group odepsali 4%. CSG tak navázalo na 12% ztrátu z předminulého týdne, podobně jako Rheinmetall v Německu. Naopak Doosan Škoda Power přidal 3% a Photon Energy přes 6%, čím však pouze vymazal starší ztráty. Týden přinesl hned dva výsledkové reporty. Foodshop za první pololetí reportoval 8% růst tržeb a i když v druhé polovině roku očekává akceleraci, snížil horní mez výhledu tržeb i zisku EBITDA. Eurovac v první polovině roku dosáhnul 11% růstu čistých výnosů a naopak zvýšil dolní mez výhledu svého očištěného hotovostního zisku EBITDA. Tento týden bude reportovat Gevorkian a Colt CZ Group. Analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od Coltu očekává rekordní čísla, především díky konsolidaci syntézie nitrocellulose. Z dalších zpráv Spur i Dalby ze skupiny Coltu dodá optické řešení pro granátomety dánskému ministerstvu obrany. ČES získal souhlas pro zavezení nového paliva Westinghouse do Temelína a plánuje zrychlit výstavbu soláru. Juraj Vozár realizoval již dříve oznámený prodej majoritního podílu ve výrobci obuvy Pravos Plus polskému Arlenu. Pohled do makrosvěta. Průmysl v červenci meziročně stagnoval. Stavebnictví vzrostlo o 1,8%. Podíl nezaměstnaných v srpnu vzrostl na 5,1%. Inflace v srpnu zrychlila na očekávaných 1,9% a její zvyšování bude pokračovat, projektují v Komerční bance. Tento týden budou zveřejněny ceny v průmyslu a zahraničním obchodu. A zatímco Evropská centrální banka minulý týden zvýšila sazby o 0,25% bodu, od té naší se čeká stabilita. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test.
1: Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vaše.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Zmier sa s tým, že budeš tučný. Amen. Novinka Powerplay. Ralph C. What I Love. A hov tam nejaké tanečky. Pohyb ti pomôže.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás úkaz, který se odehrál za bílého dne a přes toho většina lidí propásla, protože se v tu chvíli dívala do mobilu místo na oblohu. Astronomický snímek dne, který zveřejnila NASA, ukazuje takzvanou okultaci Venuše. To znamená, že měsíc se při své pouti oblohou postavil přesně před Venuši a na několik desítek minut ji schoval. A pozor, nedělo se to v noci, ale za denního světla, na modré obloze. Představte si to, nejjasnější planeta naší oblohy zmizí za měsíčním okrajem, jako když někdo zavře oponu. A pak se zase vynoří, jako by se nic nestalo. Měsíc zkrátka umí i za bílého dne udělat scénu, kterou si nikdo neobjednal. Tak si zítra vyjděte ven a koukejte nahoru, něco tam vždycky je. Mějte se pozemsky!
3: This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Championship points for Andre Agassi.
1: Září 1994 se André Agassi konečně dočkává vytouženého grandslamového titulu na domácí půdě. André Agassi, stále ještě vlasáč, změnil nejen svou dietu a zhubl dobrých 10 kilo, ale také kouče a potažmo svou techniku. Němec Štych tak ztroskotal na Agassiho dynamické hře ve třech setech a André se stává prvním nenasazeným hráčem v Open éře, který dosáhl na titul z US Open.
2: I mean, coming in this tournament ranked 20 in the world, not seeded, and the support that I've had from all these fans here, I love all you, thank you.
1: Trenér Brad Gilbert, aby snad navnadil svého svěřence, přistoupil na sázku, že při každém významném titulu si nechá aplikovat náušnici a už mu jich pár na uchu visí. Ale pokud Agassi vyhraje Grand Slam.
2: You know, we had a clear bet. I win any slam as him being my coach, and if I won the US Open, the deal was he's gonna have to shave down his body. So I'm sure he's not looking forward to that, but everybody else is.
1: Coach Gilbert bude celý od hlavy až k patě hladký jako dětská prdílka.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tak co? Dobrý?

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zoom Rádia a Huči Kuči Tance. Elvis se vrací na scénu v koncertním dokumentu Epic na Sky Showtime. Na disky se konečně dostal kultovní horor Barbar, Netflix nasazuje další stand-up speciál Joe Coye a do tisku unikla tajná analýza dopadů odchodu Paramountu z Kalifornie. Hollywood se dostal do pořádně husté kaše. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: been a lot written and a lot said. But never from my side of the story.
1: Na Sky Showtime dnes přistál koncertní dokument Epic Elvis Presley in Concert, který byl po omezenou dobu v zimě v kinech. Baz Luhrmann, režisér Oscarového Elvise, se tentokrát obešel bez Austina Butlera a sáhl rovnou k originálu. Z dosud nezveřejněných záběrů, které se našly v archivech, složil koncertní film, jaký nikdy nevznikl. Elvis totiž koncem 60. let přijel do Las Vegas odehrát pár vystoupení, jenže vyprodané sály z pár týdnů nakonec udělali 7 let. Kromě největších hitů najdete ve filmu i unikátní materiály ze zákulisí. Luhrmann objevil staré nahrávky, na kterých Elvis vypráví o své kariéře a svém životě, takže král tady vlastně komentuje sám sebe. Poznáte ho nejen jako muzikanta, ale hlavně jako člověka. 96 minut, které se v kinech promítaly v IMAXu, si teď můžete pustit doma. Epic Elvis Presley in Concert najdete ode dneška exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime, anebo ho také nabízejí online videopůjčovny Apple TV, Prime Video a Rakuten TV.
2: Camera crew, gentlemen, all right. It's coming closer, I feel like I'm slipping away. Play the hell out of it. Your kisses left me high. If you feel it, like the sweet song of a fire. You can't help but move to it. You light my morning sky, burning love. It's a new crowd out there. They haven't seen us before.

Hollywood řeší jedno velké číslo, 58 000. Tolik pracovních míst by podle uniklé ekonomické studie mohla Kalifornie natrvalo ztratit, kdyby si studio Paramount skutečně zbalilo všechny svý cajky a odešlo ze státu. K tomu připočtěte výpadek ekonomického výkonu 10 až 21 miliard dolarů ročně. Milí posluchači, napínavý příběh ze zákulisí Hollywoodu pokračuje. Jak už jsme informovali dříve, šéf Paramountu David Ellison chce dokončit fúzi z Warner Bros. Discovery obchod za 111 miliard dolarů. Do cesty se mu ale postavila žaloba, kterou vede kalifornský nejvyšší žalobce Rob Bonta spolu s dalšími 11 státy. Ellison proto přišel s ultimátem. Buď se bude jednat o smíru, nebo se 1. října začne Paramount stěhovat. Ve hře jsou Georgia, Texas a Tennessee. A pak je tu ještě ta pikantní část. Analýzu, která teď unikla do médií, si objednal sám Paramount, tedy firma, která hrozbou odchodu tlačí na žalobce, si nechala spočítat, jak moc by ten odchod Kalifornii bolel a vlastně možná i v návaznosti samotného žalobce Bontu. A čísla vyšla dost děsivě na to, aby se z nich stal argument. Jednání zatím žádné neprobíhá. Bonta poslední schůzku na konci srpna na poslední chvíli zrušil s tím, že Paramount pouští detaily do médií a hraje špinavou hru. A 1. října začnou tikat hodiny, a to doslova. Paramount bude akcionářům Warner Bros. Platit 7 milionů dolarů denně, dokud se obchod neuzavře. Soud má začít až v březnu příštího roku. Do té doby se tak naskládá zhruba 1 300 000 000 dolarů za čekání. Kam tenhle seriál povede dál, to netuším, ale dám vám vědět, jakmile bude venku další epizoda tohoto thrilleru.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.okufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Oh, you've got to be kidding me.
1: Yeah?
0: This is 476 Barbary, right?
1: Yeah, I'm renting this place.
0: No, I booked it a month ago.
1: Are you sure you have the right place?
0: Yeah. What am I supposed to do?
1: Why don't you come inside and we'll call these idiots.
2: Na fyzické nosiče konečně dorazil jeden z nejlepších hororů posledních let. Magic Box vydává Barbara na 4K Ultra HD a Blu-ray. A to konečně je tedy na místě. Barbar běžel v kinech v roce 2022, stal se hitem díky Šeptandě a přesto se 4 roky nemohl dočkat žádného disku. Sám režisér Zack Cregger opakovaně přiznával, že kvůli tomu obvolával, koho mohl. Příběh začíná nenápadně. Mladá žena přijede do Detroitu na pracovní pohovor a v pronajatém domě zjistí, že stejný pokoj má rezervovaný i neznámý muž. Přesto se rozhodne zůstat přes noc a tady je potřeba se zastavit, protože o Barbarovi platí jedno pravidlo. Čím míň o něm víte, tím líp. Řeknu jen, že ten podezřelý spolubydlící je nakonec ten nejmenší problém. V hlavních rolích hrají Georgina Campbell, Bill Skarsgård a Justin Long. Zack Cregger za ten film posbíral cenu pro nejlepší horor roku a nastartoval si kariéru, která pak pokračovala snímkem Weapons. Barbara najdete nově na 4K Ultra HD a Blu-ray u vašich oblíbených prodejců. Tento horor si můžete dopřát i v online půjčovnách Apple TV, Rakuten TV a Google Play. This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: dogs live on a different energy. They're on another frequency. You ever bring someone to your house for the first time and your dog's never met that person? And right when they walk in, your dog's like, who is this?
1: Na Netflixu dnes přibyl nový stand-up speciál, jmenuje se Blue in the Face a stojí za ním americký komik filipínského původu Joe Coy. Pro Coye je to už šestý speciál pro Netflix a natáčel ho doma, doslova. Vyrazil do Stockton Areny v kalifornském Stocktonu, tedy do města, kde vyrostl, a odehrál ho před vyprodaným sálem. Témata zůstávají ta, na kterých si Joe Coy postavil kariéru. Rodina a hlavně jeho maminka, život filipínské komunity v Americe a obyčejný každodenní chaos. Ten název přitom není náhodný. Anglická fráze until you're blue in the face znamená mluvit do něčeho tak dlouho, až vám dojde dech. A přesně to Coy dělá. Pokud máte v paměti jeho neúplně vydařené moderování Zlatých globů před 2 lety, tady je v mnohem přirozenějším prostředí. Sám na pódiu a bez cizího scénáře. Joe Coy, Blue in the Face najdete ode dneška na Netflixu.

Dnes mám pro vás ještě přehled toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo on demand. Apple TV Plus přišlo se dvěma silnými novinkami. V australsko-americkém seriálu Pohřešovaná přijme operátor tísňové linky zoufalý hovor od dospívající dívky a začne věřit, že je to jeho dávno ztracená dcera. A pak je tu akční komedie Mayday, kde Ryan Reynolds jako pilot námořnictva uvízne za nepřátelskou linií a jedinou nadějí mu je podivínský agent KGB v podání Kenneta Branagha. Je to zábavná pecka, o kterou nechcete přijít. Disney Plus vytáhlo svou velkou zbraň, kterou kritika sepsula, ale diváci ji milují. Mandalorian a Grogu, tedy první celovečerní film ze světa Star Wars po letech. Pedro Pascal pomáhá nově vzniklé republice. V obsazení najdete i Sigourney Weaver a Jeremyho Alena Whitea. Na Disney Plus najdete také druhou řadu sportovní komedie Chad Powers. Glenn Powell hraje quarterbacka, který se pod maskou podiví navrátil do hry, jenže kolem jeho lži se teď stahuje smyčka. A pro milovníky korejských seriálů je na Disney Plus druhá řada Made in Korea. Jižní Korea 70. let, agent KCIA s dvojím životem a prokurátor, který ho chce potopit za každou cenu. Na Netflixu pokračují Gentlemani Guy Ritchieho druhou řadou a kriminální podnikání se stěhuje z anglického venkova k italským jezerům. Theo James a Kaya Scodelario mají rok po tom, co spojili síly a Bobbyho rozhodnutí začínají být čím dál víc méně rozumná. Netflix nabízí také pátou řadu izraelské Faudy. Ta se odehrává dva roky po útocích ze 7. října a Doron Cavillo čelí nejen novým nepřátelům, ale hlavně sám sobě. Neschválená odvetná mise v Marseille ho vtáhne do operace, ze které není cesta zpět. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Slow Horses, Niggly nebo City of Blood. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zun Radio. Máte vkus? Zůstaňte naladěni i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

na pána, ktorý si je Mike Newman. Toto sa je Addiction.

Tetanikos už po druhýkrát. Toto si hovorí, že need someone.

Jimi Henderson, Out of Mind. Pozerám na časomieru. Pojeme si papalava.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay. Zoom.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na měsíc a na jeden nepříjemný účet za vodu. Vědci Martin Elvis a Jonathan McDowell si sedli k propočtům a zjistili, že měsíční metropole jsou zatím spíš sen než plán. I kdyby v temných kráterech u pólů ležela miliarda tun ledu a recyklovalo se s 98% účinností jako na mezinárodní vesmírné stanici, milionové město by vysklo zhruba po 100 letech. A protože dnešní odhady zásob jsou asi 30krát nižší, došla by voda ještě dřív. Vesnice o tisícovce lidí ale vydrží staletí, takže místo velkoměsta spíš měsíční chalupaření. Elektřina problém není, jak popisuje portál space.com. Na okrajích kráterů svítí slunce skoro pořád a kilometrové věže se solárními panely vydaly 3 gigawaty. Řešením může být hledat vodu hlouběji pod povrchem. Tak ať vám

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na měsíc a na jeden nepříjemný účet za vodu. Vědci Martin Elvis a Jonathan McDowell si sedli k propočtům a zjistili, že měsíční metropole jsou zatím spíš sen než plán. I kdyby v temných kráterech u pólů ležela miliarda tun ledu a recyklovalo se s 98% účinností jako na mezinárodní vesmírné stanici, milionové město by vyschlo zhruba po 100 letech. A protože dnešní odhady zásob jsou asi 30krát nižší, došla by voda ještě dřív. Vesnice o tisícovce lidí ale vydrží staletí, takže místo velkoměsta spíš měsíční chalubaření. Elektřina problém není, jak popisuje portál space.com. Na okrajích kráterů svítí slunce skoro pořád a kilometrové věže se solárními panely vydaly 3 gigawaty. Řešením může být hledat vodu hlouběji pod povrchem. Tak ať vám doma teče jak má a nemusíte pro ni až na pól. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

Seeker.